toy na wonyina asiafa na impofremu umbi a etisem frama a emuya din a erifris ruba na ebese efie a watimu no ma na kosrama a wapapa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo watifi